0: Radio 1 80-tá.
1: Super časi, super glasba. Tvoji najljubši hiti.
0: In Radio 1 80-tá.